schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč vyšel

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů
2: a hudba měla duši.

0: Zpěvačka Cher na Signál Rádio 6:02. Za malou chvíli první dnešní zprávy a pak už Pet Shop Boys, Eurythmics a nebo Roxette. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda se stala na silnici 331 v Brandýse nad Labem, auto tady skončilo na boku a záchranka zasahuje u nehody osobního a nákladního auta na silnici 34 u obce Novosedly na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční ráno s datem 15. května přeje Lucie Sinková. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou také dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Druhá novela by mohla uzákonit už nastálo výplatu vyšší dávky na mobilitu. Policie včera v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvádí na síti X. Americký prezident Donald Trump dnes pracovním obědem se svým čínským protějškem zakončí oficiální návštěvu Číny. Oběd je na programu zhruba za čtvrt hodiny středoevropského času.
0: Co se děje v regionu?
2: Na blížící se víkendový pochod Praha-Prčice se chystají také České dráhy. Dopravce plánuje posílit vlakové spoje na lince z Prahy do Tábora. Vypraví speciální vlaky a posílí i dálkové i regionální spoje, u kterých zajistí také mimořádná zastavení v Heřmaničkách na Benešovsku. Účastníci pochodu budou moci tuto sobotu opět využít i speciální celodenní jízdenku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala tři hráče Slávie. Kdo si jak dlouho nezahraje, ví sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Tomáš Chorý s Davidem Douděrou byli vyloučeni v sobotním derby. Útočník Chorý si za faul loktem nezahraje 6 zápasů. Jeho spoluhráč Douděra dostal za vulgarizmy směrem k rozhodčím stopku na 3 utkání. Nejhůře dopadl další slávista David Moses. Za zlomení čelisti Petra Hodouše z Liberce má záložník sešívaný pozastavenou činnost na 8 zápasů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně i za bouří. Na Šumavě může v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem nebo sníh. A odpoledne postoupí déšť z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ujediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 6 hodin a na Signál Rádio otevíráme knihu nového dne. Jejími úvodními stránkami vás provede Jirka Svoboda. Je tady konečně poslední pracovní den tohoto týdne a my do pátku můžeme vstoupit s vidinou blížícího se víkendu. Postaráme se o to, aby vám dnešek rychle utekl a mohli jste si začít užívat zasloužené volno. Těšte se na aktuality, zajímavosti a samozřejmě hity 80. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladění na vlnách Signál rádia. Dnes je pátek 15. května, to znamená, jsme v polovině měsíce a dnešek je 135. dnem letošního roku. Do jeho konce tak zbývá rovných 230 dní. Svátek slaví Žofie, tohle jméno u nás nosí něco přes 2200 žen, tak na ně nezapomeňte s blahopřáním. Oslavencem je třeba skotský tenista Andy Murray nebo anglický skladatel a multiinstrumentalista Mike Oldfield. Narozeniny má taky herec a zpěvák Tomáš Klus nebo někdejší premiér Mirek Topolánek. Přejeme jen to nejlepší. Dnes je taky mezinárodní den rodiny, světový den proti mozkové mrtvici a z těch netradičních svátků můžu zmínit třeba den asfaltu a nebo den nylonových punčocháčů. Prostě i dneska je co slavit, tak hezký den.
1: Signál rádio vám přeje

0: Na Signál rádiu to roztáčeli komunárce a je dobře, že nám pomohli rozproudit krev v těle. Venku totiž zrovna není úplně velké teplo. Ráno je v Česku dost různorodé, na západě území je polojasno, jinak většinou oblačno a ve východní polovině prší. Teploty se pohybují od 4 do 9 stupňů. Například Karlovy Vary mají pouze 3 stupně, Liberec, Praha a České Budějovice hlásí 6 stupňů a na Moravě začíná den na 9 stupních. Přes den pak bude většinou zataženo. V jihovýchodní části území se budou vyskytovat srážky, které mohou na horách přecházet ve sněhové a maxima dnes vystoupí na 11 až 16 stupňů Celsia. Takže mějte dnes pro jistotu sebou deštníky, ať vás venku nepřekvapí nějaká sprška.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio přiblížilo k 6:30, za chvíli už Helena Vondráčková, ale ještě tady mám několik zajímavých událostí na dnešek.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes budou zveřejněné oficiální výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, a to jak v systému DIPSY, tak i na webech a úředních deskách jednotlivých škol. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje dnes pořádá v Plzni další ročník osvětové akce Den linky 155, přiblíží náročnou práci záchranářů i dispečerů zdravotnického operačního střediska. Výběr oblastí pro zóny k urychlené výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku představí dnes zástupci vlády v Praze. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost následně uplatnit do 1. června. Uzavírka železničního přejezdu v Debři u Mladé Boleslavy omezí ode dneška do zítřejšího odpoledne provoz městské dopravy. Ode dneška do neděle probíhá v Brně 9. ročník festivalu Open House. Během akce bude možné navštívit 132 míst a připravený je i program pro rodiny s dětmi nebo koncerty. V Praze dnes proběhnou svatojánské slavnosti na Valis. Jde o 18. ročník obnovené barokní slavnosti na Vltavě, která oslavuje svatého Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Ode dneška do neděle se koná Den otevřených úlů. V 10 krajích, včetně Prahy, své včelnice zpřístupní 17 včelařů. Bude možné se seznámit s tímto oborem a jeho významem. A dnes začíná mistrovství světa v hokeji, které se koná až do 31. května ve Švýcarsku. Nastoupí do něj 16 týmů. Hned v úvodu si zahrajou i Češi.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Na Signál rádu nám právě dospíval Phil Collins. Za chvíli už nahlédneme na zpravodajské weby a taky vám prozradím, jaká soutěž nás dnes čeká, ale hlavní slovo dál bude mít hudba. Do 7 hodiny třeba italští Black Box nebo OMD. Tohle vás pomůže nastartovat do nového dne. Před námi je pátek 15. května, tak hezký den.

Máte naladěné Signál Rádio, počítejte s tím, že dnešní ráno je v Česku dost různorodé, na západě území je většinou polojasno, jinak spíš oblačno a ve východní polovině území nám prší, teploty se pohybují od 4 do 9 stupňů. Například Karlovy Vary mají pouze 3 stupně, Liberec, Praha a České Budějovice hlásí 6 stupňů a na Moravě začíná den na 9 stupních. Přes den pak bude většinou zatažená obloha, v jihovýchodní části území se budou vyskytovat srážky, které mohou na horách přecházet i ve sněhové a maxima dnes vystoupí pouze na 11 až 16 stupňů. Takže hlavně na východě se budou hodit deštníky a nám všem určitě i dobré oblečení. Tady je trocha hudby z Itálie, skupina Black Box a já vám přeju dobré ráno se Signál Rádiem.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. Do 7 hodiny nám zaspívají OMD a nebo Suzy Quatro a taky jsem za vás prošel zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Policie v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještětí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. Na řadě jihočeských řek je nyní hydrologické sucho. Situace v kraji je nejhorší v republice. Stav hladin řek je na úrovni květnových historických minimálních hodnot. Třeboňským rybníkům chybí až pětina vody. Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu finále ligy amerického fotbalu představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu a hlavními aktéry budou popové hvězdy Madonna nebo Shakira. Vrchol šampionátu bude hostit 19. července MetLife Stadium v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí. A čeští hokejisté dnes vstoupí do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Podle kapitána Romana Červenky je to náročný soupeř, ale věří, že tým je na šampionát dobře připravený. Utkání začne ve 20:20. Na úvod turné čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. Po dnešních Dánech v sobotu nastoupí proti Slovinsku.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Dobré ráno vám všem, kdo ladíte páteční vysílání Signa Rádia. Dnes je poslední den, kdy budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne o vstupenky na natáčení zábavné televizní show Prima Partička a k tomu vám přidáme i náš rádiový hrneček. Dva dárky můžete získat za jedno jediné správné slovo, buď ano nebo ne. Takhle jednoduché to je. Kdybyste se chtěli dostat do přímého natáčení a být u toho, jak taková zábavná show vzniká, zjistit třeba i co se nedostane na televizní obrazovky a vidět zblízka hlavní protagonisty pořadu, pak si nenechte ujít naší soutěž po 8. hodině. Bude se vám hodit číslo do studia 910 260 910. Zatím mrkněte na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: závěru první hodiny dnešního rána na Signál Rádio nám zpívali OMD a teď 2 minuty před 7 hodinou je se mnou ve studiu Lucka Sinková, vítám tě, dobré ráno.
1: Lucka Sinková, ne OMD. Hezký den všem.
0: Já se přiznám, jsem malinko nevyspalý, protože já jsem velký fanoušek Eurovize. Ona trvá dlouho do večera, taky začíná až 9 večer, ale my jsme vlastně v tom včerejším, v té včerejší části měli zástupce Česka,
1: ano.
0: Daniela Žižku, zpíval velmi pěkně a samozřejmě velké napětí, jestli se podaří každému z těch kandidátů postoupit do sobotního finále, které proběhne zítra. No a dopadlo to včera takhle. Zazněla Čekia a postoupili. Daniela Žižka
1: postoupil. Já jsem to ráno četla. Akorát jsem si říkala, že se to neúplně hodí do zpráv, že je to spíš pro tebe.
0: Tak jo, gratulujeme k postupu to do finále Eurovize.
1: Velký úspěch.
0: On zpíval velmi pěkně, já tady někde najdu v rychlosti, jo, tady je kousek jeho zpěvu.

0: Zní to světově, člověče.
1: Mladík, opravdu to znělo hezky. Tak gratulujeme a budeme držet palce v sobotním finále, aby se dostal co nejvýš, no, v zástupce České republiky.
0: Ty jo, mohlo by to konečně vyjít, že jo?
1: No, já myslím, že v té historii, co zatím sleduju Eurovizi, tak náš největší úspěch bylo 6. místo. Asi před 4 lety, tuším, nebo před 5.
0: No, pamatuješ si to líp než já. Vím, že jsme tam měli žavá želízka v ohni jednou tam s velkou parádou jeli kabáti,
1: je
0: těm se
1: tak,
0: nezadařilo. No. A tak věříme, že se zadaří letos.
1: Tak, a co máš ty ve zprávách?
0: No tak startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku, tam taky doufáme, že se zadaří ve 20 hodin 20 minut, to víte, kdo bude naším velkým soupeřem. No tak velcí fandové vědí, ostatním lehce připomeneme. A Balkán čekají silné bouřky s vydatnými lejáky a nejen to, tam teda to bude jurodivé, jak se říká.
1: Tak poslouchejte dál a po zprávách Stevie Wonder, Modern Talking nebo Sister Sledge. Dál si budeme hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio doprava.
1: Tři osobní auta se srazila na pražském okruhu na 6. kilometru ve směru k D1. Bouralo se na silnici 13 u mostu, tady projedete s opatrností a hasiči jsou u nehody kamionu a osobáku na silnici 150 u Ludíkova na Blanensku. Tady došlo i k úniku paliva a místem se aktuálně jezdí kyvadlově pouze jezdním pruhem. Tak šťastnou cestu.
2: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
4: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Macky Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Když slyšíš tohle,

0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: 7 hodin ráno, hezký páteční den přeje Lucie Sinková. Deváťáci už mohou zjistit oficiální výsledky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Informace jsou dostupné v elektronickém systému DIPSY. Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení na střední školy budou moci uchazeči podávat od 19. do 25. května. Výpočet superdávky, která od konce minulého roku postupně nahrazuje některé staré sociální dávky, se změní, a to v části určené na úhradu nákladů na bydlení, s nimiž mají lidé s nižšími příjmy problémy. Uleví se i samoživitelkám a samoživitelům. Novinkám CZ to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Tlakování žen nad Jadranem přinese na Balkán silné bouřky s vydatnými lijáky a rizikem bleskových povodní. Nejohroženější bude návětrné nábřeží Jadranu, především Chorvatsko a okolní země. Bouřky mohou doprovodit také kroupy a nárazy větru přes 100 km v hodině.
0: Co se děje v regionu?
2: Symbolická trofej derby mezi pražskými S, tedy klíč primátora, zůstane v depozitáři magistrátu. Hlavní město tak rozhodlo po dohodě s kluby Slavia a Sparta po nedohraném posledním derby. Trofej, která připomíná sportovní rivalitu obou pražských klubů, bude na magistrátu uložena do dalšího ligového derby. To je na programu letos na podzim. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Už dnes startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Česká hokejová reprezentace je kvůli omluvenkám bez některých hvězd z NHL. Připomeňme, že Česko se dnes v úvodním zápase utká s Dánskem ve 20 hodin a 20 minut.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně i za bouří. Na Šumavě může v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem nebo sníh. A odpoledne postoupí déšť z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky. Ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Bylo 7 hodin, vy dál posloucháte páteční vysílání Signál Rádia. Dnes je 15. května, svátek protoslaví Žofie. Oslavencem je například skotský tenista Andy Murray nebo anglický skladatel a multiinstrumentalista Mike Oldfield. Narozeniny má i herec a zpěvák Tomáš Klus nebo někdejší premiér Mirek Topolánek. Posíláme velké gratulace a už tady chystám několik výročí. Jedno nám připomene i český sportovní úspěch. Tak zůstaňte s námi, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné signál rádio, je 15. května, den, kdy bylo v roce 1905 v poušti ve státě Nevada založeno Las Vegas. Z města hazardu vás ale teď přenesu za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2005 jsme mohli s radostí zvolat, že jsme mistři. Z vídeňského hokejového šampionátu jsme si přivezli zlato. V roce 1891 byla v Praze ve Stromovce zahájena všeobecná zemská výstava. Mezi největší zajímavosti patřila velká cukrová homule. Byla vysoká 21 metrů a padlo na ní 220 tisíc kilo cukru, toho času denní spotřeba v Čechách. V roce 1809 byl oznámen objev metody konzervace potravin na základě jejich uskladnění v hermeticky uzavřené nádobě a tepelné sterilizace. V roce 1718 byl vynalezen první kulomet. Sestrojil ho jeden britský rybář, který přemýšlel, jak vynález použít při své práci na moři. A v tento den v roce 1501 bylo založeno první hudební vydavatelství. Tehdy se v něm ale nevydávaly hudební nosiče, ale knihy o hudbě.
1: Signál.

0: Máte naladěné páteční vysílání Signa Rádia, počasí dnes je a bude hodně rozdílné podle toho, v jakém regionu se zrovna budete nacházet. Teď ráno je na západě území polojasno, jinak většinou oblačno a ve východní polovině prší. Teploty se pohybují od 4 do 9 stupňů. Přes den bude většinou zataženo, v jihovýchodní části území se budou vyskytovat srážky, které mohou na horách přecházet ve sněhové a maxima dnes vystoupí pouze na 11 až 16 stupňů. Řekl bych takové ideální počasí na lenošení a poslech Signa Rádia. Tak klidný pátek.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Tak je krátce před 7:30, posloucháte Signál Radio. Chystá se tady kapela Kamufláž, ale taky mám připravených pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Dnes budou zveřejněné oficiální výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, a to jak v systému DIPSY, tak i na webech a úředních deskách jednotlivých škol. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje dnes pořádá v Plzni další ročník osvětové akce Den linky 155, přiblíží náročnou práci záchranářů i dispečerů zdravotnického operačního střediska. Výběr oblastí pro zóny k urychlené výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku představí dnes zástupci vlády v Praze. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost následně uplatnit do 1. června. Uzavírka železničního přejezdu v Debři u Mladé Boleslavy omezí ode dneška do zítřejšího odpoledne provoz městské dopravy. Ode dneška do neděle probíhá v Brně 9. ročník festivalu Open House. Během akce bude možné navštívit 132 míst a připravený je i program pro rodiny s dětmi nebo koncerty. V Praze dnes proběhnou svatojánské slavnosti na Valis. Jde o 18. ročník obnovené barokní slavnosti na Vltavě, která oslavuje svatého Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Ode dneška do neděle se koná den otevřených úlů. V 10 krajích, včetně Prahy, své včelnice zpřístupní 17 včelařů. Bude možné se seznámit s tímto oborem a jeho významem. A dnes začíná mistrovství světa v hokeji, které se koná až do 31. května ve Švýcarsku. Nastoupí do něj 16 týmů. Hned v úvodu si zahrajou i Češi.
1: Ráno na Signál Radio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé nám na Signál Rádiu dospívali Kamufláž, dál už to bude Kylie Minogue, Madonna nebo Gibson Brothers.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, ulice Veveří, tady vás drží nehoda. Policie šetří nehodu na silnici 180 u Dobřan na Plzeňsku a kamion havaroval v Praze na křižovatce ulice Legerova a náměstí J.P. Pavlova. Jsou tady uzavřené dva jízdní pruhy směrem k muzeu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, pojďme na chvíli do světa sportu. Hokejoví fanoušci mají až do konce května o zábavu postaráno. Ve Švýcarsku dnes začíná už 89. mistrovství světa v hokeji a bedlivě ho bude sledovat i náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Největším favoritem šampionátu je podle bookmakerů Kanada. Druhý nejnižší kurz mají domácí Švýcaři. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na celkový triumf. Právě Češi vstoupí do šampionátu dnes večer ve Friburgu. Soupeřem Rulíkova výběru bude na úvod Dánsko. Utkání proti loňskému semifinalistovi mistrovství světa začne ve 20 hodin a 20 minut. České hokejisty čekají na úvod turnaje dva zápasy ve dvou dnech. Zítra večer nastoupí proti Slovincům. A v handové motorismu se sjíždějí do Mostu, kde se o víkendu pojede mistrovství světa superbajků. Češi se představí v doprovodných kategoriích. Ve třídě Supersport pojedou Vostatek, Koenig a Sovička. Ve třídě Sportbike bude na divokou kartu bojovat Štěpán Zuda. Víkend bude tradičně nabitý sportem, tak si ho užijte.
1: Signály ze sportu.

0: Trochu roztančené nálady přinesly na vlny Signál rádia Snap. Dnes máme v kalendáři jméno Žofie a jedna z pronostik na dnešek je jako dělaná. Říká se svatá Žofie, políčka často zalije. No a skutečně dneska se aspoň na části území bude vyskytovat déšť. Teď ráno je na západě území polojasno, jinak většinou oblačno a ve východní polovině prší. Teploty se pohybují od 4 do 9 stupňů a přes den pak bude většinou zataženo. V jihovýchodní části území se budou vyskytovat srážky, které mohou na horách přecházet ve sněhové. Maxima dnes vystoupí na 11 až 16 stupňů, no a deštivý bude i blížící se víkend, tak si naplánujte nějaké aktivity pěkně v teple a suchu. Tohle už je na vlnách Signál rádia Madonna.
1: Ráno

0: Velmi příjemná Madonna v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli Gibson Brothers nebo Billy Joel, ale pojďme ještě do Náměště nad Oslavou. Nebe nad tímto městem se zítra rozburácí leteckými motory. Den otevřených dveří na místním letišti nám přiblíží kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Kam zase letíš? No přece do Náměště. Gripeny, slovenské stíhačky F-16, americké vrtulníky Viper a Venom nebo Black Hawk. Den otevřených dveří na letišti Náměště nabídne v sobotu 16. května bohatý letecký program i statické ukázky techniky. Letové ukázky začnou krátce před 11. hodinou. Brány letiště se však otevřou už v 9 dopoledne. A první část dne bude patřit především pozemním ukázkám. Hlavní část programu letové ukázky odstartují průletem dvou letounů JAS-39 Gripen 5 minut před 11. hodinou. Poté proletí nad letištěm vrtulníky. Ke strojům z náměštské základny se připojí také dva zahraniční hosté. Následovat bude hromadný seskok parašutistů s vlajkami. Všechny vrtulníky se poté představí ještě v samostatné ukázce. K vidění zde bude také legendární letoun L-29 Delfín, obří modely letadel Mi-171Eš Bambi Bucket s plněním vaku nebo letouny F-116. Pokud se tedy do Náměště chystáte, užijte si bezva víkend. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Je to

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Jenom minuty nás dělí od 8 hodiny a tak přináším jednu dobrou zprávu ze světa technologií.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
0: Vědci představili nový typ vodního akumulátoru, který by mohl výrazně změnit způsob ukládání energie. Na rozdíl od klasických baterií má fungovat s minimální degradací a extrémně dlouhou životností. Mluví se o teoretické výdrži až 300 let provozu. To by znamenalo obrovský posun hlavně pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů, jako je vítr nebo slunce. Odborníci ale zdůrazňují, že nejde o baterii pro mobily nebo auta, ale spíš pro velká energetická úložiště. Přesto jde o velký krok k budoucnosti, kde by se energie mohla skladovat téměř po generace. Pokud se technologie potvrdí v praxi, může jít o skutečnou revoluci v energetice, jakou jsme tady dlouho neměli.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Billy Joel, Uptown Girl na Signál Rádiu 4 minuty před 8 hodinou. Dorazila opět Lucka Synková, vítám tě.
1: Ježiš, tak na Eurovizi vítání. Hey,
0: no tak
1: den.
0: To víš, no hele, velké fanfáry, skoro.
1: Skoro, ano, při pátku jsi vysmátý, ty už se těšíš na víkend. Vy.
0: Ne, já totiž jsem objevil úžasný příběh o tom, jak jsou lidé vynalézaví k tomu, aby přišli k penězům.
1: No to jsou, no, jo. To by nemusí říkat.
0: Podvodníci si přišli skoro na 1 000 000 korun tady v Česku. Oni totiž do bankomatů vkládali falešné bankovky a jakmile se připsali na účet, tak okamžitě vybírali skutečné peníze.
1: To jsou chytrolíni,
0: viď?
1: No, to teda. Já si vždycky říkám, promiň, s čím ty lidi ještě přijdou? No. Že už vlastně není co vymýšlet a pořád je.
0: Ale policie už je zadržela, oni působili v Praze, Středočeském kraji a v Plzni, takže tam byly asi ty největší peněžní toky a jeden už je ve vazbě a další členové gengu taky už čelí stíhání, takže všechno vyřešeno.
1: Já spíš přemýšlím, jak si jako poctivě víc vydělat, to vidíš to, no, každý přemýšlíme jinak.
0: Poctivě to asi úplně nejde.
1: No asi ne, no, ale pozor, když jsme u těch peněz, jo, tak státní dluhopisy jsou k dispozici, víc k tomu už za chvilku prozradí Alena Schillerová a dnes startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku, čeká nás Dánsko a zítra to nám řekne Petr Plintovič.
0: A v příští hodině Bruce Springsteen, Katy Dennis nebo Depešáci, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Nehoda auta motorky se stala ve Slavkově u Brna v ulici Tyršova a Praha Průmyslová ulice, tady jeďte velmi opatrně, protože ve vozovce je dřevěný trám, který zřejmě spadl z nějakého nákladu a to ve směru na Poděbradskou ulici. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční ráno s datem 15. května přeje Lucie Sinková. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou také dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Druhá by mohla uzákonit už nastálo výplatu vyšší dávky na mobilitu lidem s domácí podporou dýchání kvůli energetické náročnosti přístrojů. Ministerstvo financí od včerejška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová.
2: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní.
1: Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že s čínským prezidentem jednal o Íránu. Oba dva prý chtějí, aby Írán neměl jaderné zbraně, a zároveň chtějí otevření úžiny.
0: Co se děje v regionu?
3: Kauza fiakrů na pražském Staroměstském náměstí má rozřešení. Magistrát koňské povozy vyřadil z tržního řádu už v roce 2023. Jejich provozovatelé ale s koňmi na náměstí stále zůstávali. Celá kauza skončila nakonec u ústavního soudu a ten potvrdil 10 000 pokutu, kterou vyměřil magistrát. Po prosincové obměně složení rady města vedení Prahy pravděpodobně fiakry opět povolí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve Švýcarsku dnes začíná už 89. mistrovství světa v hokeji a sledovat ho bude i náš sporták Petr Plintovič.
4: Češi vstoupí do šampionátu dnes večer ve Friburgu. Soupeřem Rulíkova výběru bude na úvod Dánsko. Utkání proti loňskému semifinalistovi mistrovství světa začne ve 20 hodin a 20 minut. České hokejisty čekají na úvod turnaje dva zápasy ve dvou dnech. Zítra večer nastoupí proti Slovincům.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně i za bouří. Na Šumavě může v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem nebo sníh. A odpoledne postoupí déšť z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ujediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Dobré ráno, také po 8 hodině ze studia Signál Rádia vás zdraví Jirka Svoboda. Blíží se víkend, a tak vás za chvíli zavedu na pražský ostrov Štvanice, kde můžete zažít něco hodně netradičního. No a pozor, naposledy v tomto týdnu budeme soutěžit. V naší kvízové hře Ano nebo ne získáte vstupenky na natáčení zábavné televizní show Prima Partička a přidáme k tomu i náš rádiový hrneček. Telefony s číslem 910 260 910 se vám budou hodit krátce před 8:30. Tak buďte ve střehu, tady je další hudba a já vám přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a mám pro vás tip na netradiční zážitek. Na pražském ostrově Štvanice je otevřené Imaginárium divadla Bratří Formanů. Jde o interaktivní instalaci divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her. O čem to celé je, prozradí jeden z autorů Matěj Forman.
1: No, Imaginárium přenáší lidem, návštěvníkům, zážitek z estetiky divadelnosti a z hravosti divadla. Loutkové divadlo je prostě souhra výtvarná, hraní si, manipulace, pohybu, příběhu, a to všechno nabízí výstava Imaginárium, ovšem s tím, že tady nejsou žádní herci, jsou tu kustodi, kteří vám trošku pomůžou se zorientovat, ale vy jste těmi, kdo dává ty věci do pohybu, kdo si je sám musí objevit, kdo si je sám musí nějakým způsobem i ošahat.
0: Imaginárium Bratří Formanů nabízí i doprovodný program včetně výtvarných dílen a komorního divadelka pro 80 diváků. Zážitek pro celou rodinu na vás čeká na pražském ostrově Štvanice do 30. června. Tak to máte tip třeba na nadcházející víkend.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Ráno nám na Signál Rádio zpříjemnila Katy Dennis, ale počasí k nám dneska moc vlídné nebude. Polovina května je u nás chladná a deštivá. Vlastně je to úplně jiné počasí, než jsme zažívali v roce 1997. Tehdy teploty u nás překročily tropickou třicítku. Nás dnes čeká převážně zatažená obloha, od jihovýchodu budou přes naše území procházet srážky, které se mohou na horách měnit i ve sněhové. A maxima dnes vystoupí jen na 11 až 16 stupňů. No a jestli plánujete víkendové výlety, tak vás tentokrát moc nepotěším. Také sobota a neděle budou chladné a deštivé, a to hlavně na Moravě. Tak snad to teď u nás na vlnách Signál Rádia aspoň trochu zachrání depešáci.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, za chvíli nám zaspívá CC Catch a pak už se můžete těšit na soutěž Ano nebo ne, poslední v tomto týdnu, proto si připravte telefony s číslem 910 260 910. Teď ještě mrkneme na zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Policie v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještětí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. Na řadě jihočeských řek je nyní hydrologické sucho. Situace v kraji je nejhorší v republice. Stav hladin řek je na úrovni květnových historických minimálních hodnot. Třeboňským rybníkům chybí až pětina vody. Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu finále ligy amerického fotbalu představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu a hlavními aktéry budou popové hvězdy Madonna nebo Shakira. Vrchol šampionátu bude hostit 19. července MetLife Stadium v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí. A čeští hokejisté dnes vstoupí do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Podle kapitána Romana Červenky je to náročný soupeř, ale věří, že tým je na šampionát dobře připravený. Utkání začne ve 20:20. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. Po dnešních Dánech v sobotu nastoupí proti Slovinsku.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Hvězda diskoték 80. let, to byla na Signál Rádiu zpěvačka CC Catch, a než nám před 8:30 zaspívá Michal David, tak je čas na poslední soutěž tohoto týdne, proto vytáčejte právě teď číslo 910 260 910 do našeho studia, budeme hrát krásnou kvízovou hru.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Naše kvízová hra má velmi jednoduchá pravidla. Na otázku odpovídáte pouze jedním jediným slovem a když to bude správně, tak vyhráváte. Mám tady poslední vstupenky na natáčení Prima partičky a taky náš krásný rádiový hrneček. Telefon už vyzvání, tady Jirka, kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Honza.
0: Honzo, dobré ráno. Jak se vám dneska vstávalo?
2: V pohodě.
0: Pátek. Je pátek, tak já doufám, že vám ten pátek zpříjemním i hezkou výhrou. Mám tady otázku, odpovídáte pouze slovem ano nebo ne. Jste na to připravený?
2: Jasně.
0: Takže ptám se, tvoří britskou skupinu Pet Shop Boys 7 členů, ano nebo ne?
2: Pardon, já jsem nerozuměl, jestli tvoří kdo?
0: Jestli britskou skupinu Pet Shop Boys tvoří 7 členů, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Je to správně, Pet Shop Boys jsou duo, tvoří ho Neil Tennant a Chris Love. Takže to jsou dva lístky na natáčení Prima partičky 16. května v budově Primy a ještě k tomu náš krásný rádiový hrneček. O víkendu má být deštivo, máte nějaké plány?
2: No, měl bych jít hrát tenis, tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Venku to možná bude trošku šplouchat, no dobře. Tak jo, ještě jednou gratuluju a nezavěšujte, naslyšenou.
2: Ano, naschle.
0: Tak to bylo poslední soutěžní kolo tohoto týdne a také v příštím týdnu budeme soutěžit. O co? Tak to se dozvíte v našem dalším vysílání anebo už teď na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Půl deváté nám na Signál Rádiu dospíval Michal David, doznívají jeho Decibely lásky, za chvíli už Jason Donovan, Susan Vega nebo skupina Erasure.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Kamion havaroval na dálnici D1 na 105. kilometru ve směru na Prahu, čekejte tady zdržení a pozor taky na nehodu na silnici 29 u obce Dolní Novosedly na Písecku. Tady havarovala motorka, na místě zasahuje záchranka. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

0: Máte naladěné Signál Rádio, pojďme na chvíli do světa sportu. Hokejoví fanoušci mají až do konce května o zábavu postaráno. Ve Švýcarsku dnes začíná už 89. mistrovství světa v hokeji a bedlivě ho bude sledovat i náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Největším favoritem šampionátu je podle bookmakerů Kanada. Druhý nejnižší kurz mají domácí Švýcaři. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na celkový triumf. Právě Češi vstoupí do šampionátu dnes večer ve Friburgu. Soupeřem Rulíkova výběru

0: Na Signál Rádiu nám dospívala Susan Vega. Než vyrazíte ven, dobře se oblékněte a přibalte pro jistotu i deštníky. Přes den bude většinou zataženo, od jeho východu bude přes naše území postupovat pás srážek, které mohou na horách přecházet ve sněhové a maxima dnes vystoupí na 11 až 16 stupňů. Víkend potom bude deštivý a chladný, a to hlavně na Moravě, kde se očekávají i trvalejší srážky. Na západě území se srážky vyskytnou jenom výjimečně. Maxima zítra vystoupí na 9 až 13 stupňů, ale na západě území může být až 16. A velmi podobná bude také neděle, zataženo až oblačno, na západě i polojasno, na východě území se čeká déšť, který může být místy i dost vydatný. Napršet by mohlo až 35 mm vody. Teploty budou rozdílné, zatímco na západě bude až 16 stupňů, ve východní polovině území nabídne neděle teploty kolem 10 stupňů. Nic ale netrvá věčně, a tak se v novém týdnu začne obloha protrhávat a teploty začnou stoupat.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Skupina Erasure, I Love to Hate You, v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli ABBA nebo YouTube, ale teď ještě míříme do Prahy. Naše metropole bude o víkendu hostit celou řadu zajímavých akcí a několik pozvánek pro nás má kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud ještě nemáte program na startující víkend, tak já mám pro vás pár pozvánek a začneme třeba na vodě. Hladinu Vltavy totiž o víkendu rozčeří stovky pádel v rámci už 29. ročníku Prague Dragon Boat Festivalu, který je nejstarším závodem sportovních, amatérských i firmních posádek na standardních i malých lodích. Máte chuť na víno? Tak určitě zajděte na už 4. ročník festivalu Spring, který je oslavou vrcholícího vinobraní a nového ročníku božského nápoje, tedy vína. Vína z více než 30 vinařství hledejte uprostřed parku Charlotte Masarykové na Praze 6. I letos se ke všem fanouškům moderní i historické dopravní techniky vrací autobusový den pražské integrované dopravy na Letenské pláni. V sobotu 16. května se můžete těšit na tradiční statickou výstavu autobusů zapojených do systému pražské integrované dopravy a nebo jízdy nejen historickými autobusy. To všechno v Praze na Letné. Vybrali jste? Tak pokud ano, tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a jestli máte rádi zážitky, tak už zítra se budete moci vrátit do času cestování našich babiček a dědečků. Na železniční trať z Břeclavi do Lednice vyjede parní vlak v čele s lokomotivou Šlechtičnou. Víc poví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Návštěvníci se mohou těšit nejen na nostalgickou jízdu historickou soupravou, ale také na pestrý doprovodný program v Lednici, včetně akce Oživlé nádraží a tradiční májové slavnosti. Parní vlak tažený lokomotivou Šlechtičnou poveze historické vozy typu Rybák a součástí soupravy bude také historický bufetový vůz s nabídkou občerstvení. V sobotu 16. května pojedou celkem 3 páry vlaků mezi Břeclaví a Lednicí.
0: Historické vlaky budou mezi Břeclaví a Lednicí jezdit po celou sezonu od května do konce září. O víkendech a státních svátcích se mohou cestující svést oblíbeným motorovým vozem Hurvínek z 50. let minulého století. Parní lokomotiva Šlechtičná se pak na trať vrátí ještě jednou, a to v září.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Kapela U2 nám dělá velmi příjemnou tečku za pátečním ránem tady u nás na Signál Rádiu. Blížíme se k 9. hodině, se mnou opět Lucka Sinková, vítám tě.
1: Hezký den, já jsem teď zahlídla, že U2 točí nový videoklip a že ho točí někde na balkónech.
0: Dokonce.
1: To jenom tak na mě vyskočilo.
0: Hezky. No máme tady pátek, před námi je víkend, bude hodně studený a deštivý, tak jsem jako přemýšlel, co podniknout, protože asi jako na výlety úplně někam ven to nebude, lehnout si někam do trávy, taky ne, na piknik prostě, ale on bude o víkendu Mezinárodní den muzeí a galerií, takže některé instituce budou přístupné zdarma nebo za symbolické vstupné a v Brně se bude dokonce konat Brněnská muzejní noc, takže tam bude možné zajít na prohlídku ve večerních hodinách. To bude mít asi velmi zvláštní atmosféru.
1: No, můžeme se schovat pod střechou, no atmosféra to určitě
0: hlavně,
1: bude báječná.
0: Hlavně ano, bude to všechno pod střechou, v suchu a v teple.
1: Já plánuju nějaký bazén, to je taky pod střechou a modlím se, aby to neplánovalo dalších x tisíc lidí. No to taky.
0: Tak pojďme ke zprávám.
1: Aby ho nevypustili, Sinková, no, ale stačí, když do něj vlezu, tak tam nebude ani kapka vody. Elektronický systém DIPSY má výpadky, podrobnější budeme za chvilku a ministerstvo dopravy prodloužilo možnost jízdy rychlostí 150 km za hodinu na D3.
0: A po zprávách opět to nejlepší z 80. let, třeba Annie Lennox, Bon Jovi nebo Silent Circle.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Liberecká ulice, tady ve směru na centrum havarovala dvě auta, kolona se táhne už od Střížkova. Záchranka zasahuje u zraněného cyklisty na silnici 22 u obce Cehnice na Strakonicku. Brno, Jugoslávská ulice, tady jeden pruh blokuje nehoda osobního a nákladního auta a kolona se vytvořila na dálnici D1 na 105. kilometru ve směru na Prahu, tady havaroval kamion. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne přeje Lucie Sinková. Elektronický systém DPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je totiž přetížený, jak uvádí mluvčí Cermatu. Dodejme, že informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. Ministerstvo dopravy prodloužilo až do konce letošního roku pilotní projekt zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Stále prý není dostatek dat pro posouzení bezpečnosti i plynulosti provozu. V Kladně včera hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory. Oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na 100 milionů korun. Příčinu teď zjišťuje vyšetřovatel požáru ve spolupráci s policií a Technickým ústavem požární ochrany. Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA. Píše o tom agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Rozhodnutí přichází 2 týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa.
0: Co se děje v regionu?
2: Podíl nezaměstnaných zůstává v hlavním městě stejný. Ke konci dubna jej úřad práce spočítal na 3,8%. V evidenci úřadu bylo k 30. dubnu 38 239 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v Praze je stále nejnižší v rámci celé České republiky. Ve srovnání s průměrnou nezaměstnaností v Česku je ta v Praze o 1,1% nižší. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve Švýcarsku dnes začíná už 89. mistrovství světa v hokeji a sledovat ho bude i náš sporták Petr Plintovič.
3: Češi vstoupí do šampionátu dnes večer ve Friburgu. Soupeřem Rulíkova výběru bude na úvod Dánsko. Utkání proti loňskému semifinalistovi mistrovství světa začne ve 20 hodin a 20 minut. České hokejisty čekají na úvod turnaje 2 zápasy ve 2 dnech. Zítra večer nastoupí proti Slovincům.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně i za bouří. Na Šumavě může v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem nebo sníh. A odpoledne postoupí déšť z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Také po 9. hodině vám dělá společnost Signál Rádio. Určitě s námi zůstaňte dál, dostanete mimo jiné romantický tip na dnešní večer a za chvíli taky založíme jednu pásku do našeho magneťáku a zahrajeme si velký hit, který v 80. roztančil celou Evropu a třeba dneska roztančí i vás. Jsem Jirka Svoboda a dál přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál rádiu to roztáčeli Bon Jovi, ale už tady mám připravenou magnetofonovou pásku a jsem si jistý, že tenhle hit vás roztančí.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnes tady mám jednu lahůdku pro všechny milovníky osmdesátek, německou eurodisco legendu Silent Circle a jejich nesmrtelný hit Touch in the Night. Zajímavostí je, že tahle skladba vyšla už v roce 1985 a stala se jedním z největších eurodisco hitů své doby a dokonce tak výrazným, že ji kapela o 13 let později znovu nahrála jako Touch in the Night 98. Takže jestli máte rádi ten typický zvuk osmdesátek, zesilte si rádio. Přichází song, který dodnes roztančí každou retro party po celé Evropě. Silent Circle, rok 1985 a Touch in the Night.
1: Magneťák Signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Albano a Romina Power, krásná balada Šarazán. Jestli máte pomalé písničky a hity o lásce rádi, pak byste si neměli nechat ujít naše dnešní večerní vysílání. Jako každý pátek se můžete těšit na pořad The Power of Love, tedy 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. Pomůžeme vám vytvořit romantickou atmosféru pro příjemný večer na úplný závěr pracovního týdne. Balady a ploužáky plné lásky vám budeme hrát od 9 večer až do 2 do rána, tak si nenechte ujít pořad The Power of Love tady u nás na Signál rádiu.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic nestratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80.

0: Pátek dopoledne na Signál Rádiu skupina Bananarama, za chvíli Eláni nebo Boniem, ale ještě nás kolega Luboš Dvořák vezme na zámek Brandýs nad Labem na audienci k Habsburkům.
1: Hopsahejsa do Brandýsa si notoval Rudolf II. V podání Jana Werecha v legendárním filmu Císařův pekař, Pekařův císař. Opravdový zámek Brandýs nad Labem patřil v minulosti k významným habsburským sídlům v českých zemích. V různých obdobích sloužil jako reprezentační a lovecké sídlo a právě Rudolf si zámek oblíbil natolik, že v roce 1581 povýšil Brandýs nad Labem na královské komorní město. Majitelem zámku byl do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Od roku 1995 je ve vlastnictví města. Zámek Brandýse nad Labem má zítra na programu tradiční audienci u císaře Karla I. a premiéru výstavy k 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn. K nejvzácnějším exponátům bude patřit kopie svatováclavské koruny zapůjčené arcivévodou Karlem Rakouským nebo kopie řádu Zlatého rouna. Výstava nazvaná Habsburkové 500 osudy, lásky, politika potrvá do konce října. Luboš Dvořák, Brandýs nad Labem.

0: Na Signál Rádiu nám 4 minuty před 10. hodinou dospíval Phil Collins, už máme připravené další zprávy a po nich zaspívá Michael Jackson, Bangles nebo Madonna. Opět se těšte na ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 54 u Lovčic na Hodonínsku, tady se dá projet s opatrností. Brno, ulice Hanácká, tady jsou sobě 3 auta, v místě je aktuálně silný provoz. Pozor taky na nehodu v Brně v ulici Koliště a ještě Pražský okruh, tady vás drží nehoda na 18. kilometru ve směru k dálnici D1. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Hvězdy na síti, hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
3: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
7: Ahoj všem posluchačům Signálu, jsem Aleš z Prahy. Mám rád osmdesátky, protože jsem v nich vyrůstal a hlavně Duran Duran.
8: My vás strašně rádi posloucháme, protože přece jsme vyrostli na osmdesátkách, takže to bylo takové příjemné vracení se do minulosti prostřednictvím písniček.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
9: Pěkné páteční dopoledne s datem 15. května přeje Lucie Sinková. U státních maturit letos na jaře neuspělo necelých 10% ze zhruba 80 tisíc studentů, kteří zkoušku konali poprvé. Loni neuspělo 12,25% takzvaných prvomaturantů. Výsledek je srovnatelný s rokem 2023. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace CERMAT předává středním školám a ředitele je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Automatizovaná hraniční kontrola na letišti Václava Havla v Praze se ode dneška otevřela cestujícím z dalších zemí. Velké Británie, Japonska, Tajvanu nebo Jižní Koreje. Zatím fungovala pro lidi ze zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska. Na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly. Oznámilo to dnes na síti X Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.
1: Co se děje v regionu?
10: Pražský magistrát rozdal v tomto volebním období městským částem na stavbu dostupného bydlení zhruba 500 000 000 korun. Pokračuje náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia.
11: Jsme skolaudovali vlastně 600 nových bytů. Tuto chvíli máme ve výstavě kolem 100 bytů a v té přípravě opravdu jsou tisíce bytů.
10: Dodejme, že v nejbližší době by měl být dokončen bytový dům v Moskevské ulici ve Vršovicích a nebo bytový dům Opatov. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
9: Ukrajinská tenistka Svitolinová byla úspěšnější v duelu bývalých vítězek turnaje v Římě a po třísetové výhře nad Polkou Švjontekovou postoupila na tamní Antuce znovu po 8 letech do finále. Zítra se na elitní akci kategorie WTA 1000 utká o titul s Američankou Gauffovou.
1: Signál rádio, počasí.
9: Bude většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně i za bouří. Na Šumavě může v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem nebo sníh a odpoledne postoupí déšť z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ujediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na Signál rádio opět v rytmu 80.
1: Signál rádio.
0: Bylo 10 hodin, dopoledne na Signál rádiu pokračuje a za chvíli už vás vezmeme do hudební historie. Datum 15. května se v roce 1982 do ní zapsalo například písní Ebony and Ivory od Stevieho Wondera a Paula McCartneyho, která se dostala na vrchol amerického žebříčku. Byla to vlastně taková hymna o rasové harmonii s takovým poselstvím, že když spolu dokáží vycházet černé a bílé klávesy na piano, proč by to nedokázali lidé? Více zajímavostí z hudební historie za chvíli, teď vám hezký poslech Signál rádia přeje Jirka Svoboda.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Také v pátek dopoledne máte ten správný signál a k našemu mikrofonu už přichází kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií 15. květnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: A putování do ní započneme důkazem, že na některé věci není nikdy pozdě. Neil Diamond dosáhl ve svých 67 letech poprvé v kariéře vrcholu albového pořadí Doma v Americe. Stalo se tak 15. května 2008, a to s jeho 29. řadovou deskou Home Before Dark. Překonal tím 2 roky starý rekord pro nejstaršího umělce na nejvyšší pozici zámořského žebříčku, který držel Bob Dylan.

0: chválím tě, země má.
1: Druhá položka je spjata s filmem. 15. májový den přesně před 30 lety totiž proběhla v tuzemských kinech premiéra Oscarového snímku Kolia režiséra Jana Sviráka. I díky působivému soundtracku Ondřeje Soukupa ho na velkých plátnech v České republice vidělo přes 1 300 000 diváků. Dlouho tak vévodil žebříčku návštěvnosti, než jej 7 roků zpátky přesprintovali ženy v běhu.

úvodu ještě další číslo jedna hitparády Spojených států. Tentokrát Billboard Hot 100. Polovina května letopočtu 1993 tam patřila Janet Jackson s nahrávkou That's the way love goes. Zůstala na něm úctyhodných 8 týdnů, což je mimo jiné déle než jakákoliv pecka jejího slavného brášky. That's the way.

0: Přeju vám hezký den se Signál rádiem. Mám tady skvělou zprávu pro všechny, kteří mají namáhané klouby, ať už prací, sportem, anebo už prostě neslouží tak dobře jako v mládí. Příští týden budeme v ranním vysílání opět po nějaké době soutěžit o doplněk stravy kloubní výživu Geladrink Extra, a to rovnou na 3 měsíce užívání. Jestli vás tohle zajímá, jestli je to třeba váš případ, tak se o Geladrinku a soutěži dočtete víc už teď na našem webu signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu.

0: Na Signál rádiu Rick Astley, Together Forever, jeden z jeho největších hitů. Máme 10 hodin, 42 minut do studia, dorazil Lukáš Frélich, vítám tě tady.
1: Hezké dopoledne.
0: Luky, doufám, že jsi sportovně naladěný, dneska to vypukne, mistrovství světa v hokeji, hned večer nás čeká zápas s Dánskem, no netváříš se úplně.
1: Ano.
0: Ano.
1: Ano, čeká nás zápas s Dánskem, očekávám prohru 2-1.
0: Dobře. No takhle, samozřejmě, ne každý fandí hokeji, tak o víkendu můžeme kromě hokeje fandit taky českému zástupci v Eurovizi, protože včera večer se dostal do sobotního finále. Je to mladý zpěvák Daniel Žižka a co jsem viděl, tak vlastně předvedl opravdu skvělý výkon, takže by mohl vystoupat poměrně vysoko. Budeme mu držet palce.
1: Odkud je? Strocnova?
0: To nevím úplně, odkud je, pan Žižka. Ale každopádně budeme mu držet palce momentálně ve Vídni, protože tam se odehrává to finále. Tak jo, přátelé, užijte si víkend, užijte si odpoledne s Lukášem, Jirka se loučí a v pondělí se na vás zase v 6 ráno budu těšit. Ahoj.

0: Zpěvačka Cher, necelé 2 minutky před 11. hodinou, krásný pátek, tady je Signál Radio. Za moment to nejlepší z 80. let, New Kids on the Block, Laid Back nebo Pointer Sisters. Teď už info z dopravy a taky zprávy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 6 u kruhového objezdu v Dejvicích, Svatovícká ulice. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, částečně blokují dopravu, můžete se i nárazově zdržet. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pátek 15. května na Žofii a Sofii posloucháte Signál Rádio a zprávy s Lucí Sinkovou. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,25% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 93%. Do čtyřletých a krátkých oborů letos školy přijali necelých 90% uchazečů, což je víc než v loňském roce. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem nebo na Sněžce, jak vyplynulo ze záběru webových kamer a informací meteorologů. Prezidentský speciál Air Force One s americkým prezidentem Donaldem Trumpem dnes zamířil z Pekingu zpět do Washingtonu. Trump během první návštěvy americké hlavy státu v Číně za bezmála 10 let jednal s čínským prezidentem Xi Jinpingem o obchodu, Blízkém východu či Tajvanu. Čínský vůdce podle Trumpa vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a také otevření Hormuzského průlivu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
0: Co se děje v regionu?
2: V pražských Holešovicích zítra nepojedou tramvaje, a to kvůli protipovodňovému cvičení, které přeruší provoz téměř na celý den v úseku nádraží Holešovice Dělnická Vltavská. Při cvičení, které pořádá magistrát, budou dobrovolní hasiči a další organizace trénovat stavbu protipovodňových zábran. A jak už z našeho zpravodajství víte, tak se cvičně také zvedne Štvanická lávka. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu ve druhém kole playoff NHL. Canadiens vedou sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k vítězství 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference. Lukáš Dostál inkasoval 5x z 21 střel a sezóna v zámoří mu skončila.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Převážně zataženo s občasným deštěm, postupně ale bude déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat, ale místy se vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvíli se budeme věnovat turistice a trampování, k tomu mám pro vás překvapení, které určitě oceníte. To vše následujících 60 minut, s vámi Lukáš Frelich a teď Spaňa.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: New Kids on the Block, teď s námi na Signál Rádiu. Čtyři nové útulny určené k odpočinku nebo k přespání pro turisty jsou nově k dispozici na Cínovci a v obci Hora svatého Šebastiána v Krušných horách. Prochází kolem nich stezka Českem a Hřebenovka. Dálkové trasy získaly v posledních letech na popularitě, proto další útulny ještě přibudou. Ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek k tomu vlastně říká.
1: Je to koncept, který jsme vymysleli před 2 lety, protože s tou dálkovou pěší turistikou je spojen jaký nárůst turismu a taky určitý jako jevy, které nejsou úplně ideální ve smyslu nepořádku a že ty lidi potřebují někam na toaletu a tak, tak snažíme se pokrýt celý ten hřeben zhruba po 25 kilometrech takovejhlema místama, který tady dneska otvíráme. Dohromady ideální by bylo 10, takže budeme v tom projektu pokračovat.
0: 4 útulny jsou vybavené stáním pro kola s posezením, místem pro přespání a mobilní toaletou. Vyspí se v nich 8 lidí a pro větší skupiny je vedle nich ještě plocha pro stany. Útulna má správce, který příchozím sdělí kód pro vstup do přístřešku.

0: úžasní Queenie a single, který prostě nikdy neomrzí. S námi stávat se vyplatí, zvlášť příští týden, kdy budeme soutěžit o Gela Drink Extra. Tento doplněk stravy se postará o dobrou kondici vašich kloubů, šlach a vazů. Kloubní výživu vám dáme rovnou na 3 měsíce. Stačí, když budete příští týden vstávat s námi, ve správnou chvíli se dovoláte do studia a odpovíte dobře na jednoduchou soutěžní otázku. Tak na to myslete, už v pondělí ráno vám budu držet palce, víc informací máme na webu.
1: Dopravní servis Signál Rádia.
2: To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích.
1: Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty.
2: Poslouchejte Signál Rádio
1: a ujíždějte s námi na 80.

Balet a Signál Radio, ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahraje Cyndi Lauper nebo třeba Robert Palmer. Už za moment, tak zůstaňte dál s námi a mějte hezké dopoledne.

0: Za pár minut si společně užijeme páteční poledne a hned potom budeme hrát to nejlepší z 80. let. Zazní třeba Roy Orbison, Starship nebo Eurythmics. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 2, Vilzonova ulice ve směru do Holešovic, jest na Bulhara, tady je nehoda dvou osobních vozidel, očekává se nárazové zdržení. Další komplikace vás potom čeká v centru na Letenské ulici, tady bourali 3 osobní vozidla a blokují provoz. Tady počítejte s tím, že se jezdí jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční poledne a dobrou chuť k obědu přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. O kritizované novele rozpočtových zákonů bude hlasovat sněmovna už za půl hodiny. Prosadila to vládní koalice. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. V Beskydech bude od zítřejšího do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 mm. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Celkem 630 zemí, včetně České republiky, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informuje o tom Rada Evropy ve svém prohlášení. Španělská vláda pod vedením premiéra Petra Sáncheze zahájila od letošního 16. dubna proces legalizace 500 000 migrantů, kteří v zemi pobývají nelegálně. Krok španělského kabinetu ale děsí německé úřady. Obávají se, že migranti s povolením k pobytu v zápětí opustí Španělsko a odejdou do Německa, a to kvůli příznivějšímu sociálnímu systému.
0: Co se děje v regionu?
2: Kauza fiakrů na pražském Staroměstském náměstí má rozřešení. Magistrát koňské povozy vyřadil z tržního řádu už v roce 2023. Jejich provozovatelé ale s koňmi na náměstí stále zůstávali. Celá kauza skončila nakonec u ústavního soudu a ten potvrdil 10 000 pokutu, kterou vyměřil magistrát. Po prosincové obměně složení rady města vedení Prahy pravděpodobně fiakry opět povolí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Český fotbalista Alex Král po sezóně opouští Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou už nepodepíše. 12. tým tabulky německé ligy o tom informuje na svém webu. Král má na kontě 48 startů za národní tým, naposledy byl nominován v říjnu. Nový reprezentační trenér Miroslav Koubek ho zatím nepovolal a nezařadil ho ani do širšího výběru 54 hráčů na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Převážně zataženo s občasným deštěm, postupně ale bude déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat, ale místy se vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin a 2 minuty, dobrou chuť k obědu. Se startem mistrovství světa v hokeji vzniká po republice spousta fanzón. Do jedné z nich vás pozvu za chvíli. Na start Diana Ross, hezké poledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Roy Orbison a Signál Radio. Dnes večer to všechno vypukne. Startuje hokejové mistrovství světa, s přáteli vyrazíme do restaurací, barů sledovat hokej a někdo bude mířit do fanzon, kterých po České republice vzniká poměrně dost. Jednu za mě velmi povedenou udělali i v Českých Budějovicích a pozor, tady můžete přijít daleko dřív před utkáním, protože si můžete toho užít opravdu spousty. V ČES areálu Vltava České Budějovice totiž najdete multifunkční areál. Nechybí pláž, koupací molo, klidné zóny pro odpočinek, můžete si půjčit paddleboard nebo kajak. Navíc tady najdete beach volejbalové kurty, multifunkční hřiště nebo workout zónu. Když se podíváte na náš web, jsou tady k vidění fotky, abyste věděli, jak to přímo na místě vypadá a určitě mi dáte za pravdu, že to je skvěle. Vyrazit hezky odpoledne, užít si trošku sportu, zábavy a večer vychutnat hokej. Ideální kombinace. Tak se mrkněte na signalradio.cz a vyražte do ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích.

0: Velká klasika z 80. let a Rod Stewart. Stíhačky nebo vrtulníky na nebi. Fanoušci letectví si o víkendu přijdou na své. Kde si tohle můžete užít, prozradím za chvíli. Do té doby M People, Chris the Birch nebo třeba Phil Collins. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Pátek odpoledne vám společnost dělá signál rádio. Nebe nad náměstí nad Oslavou se v sobotu rozburácí leteckými motory. Den otevřených dveří na místním letišti nám přiblíží kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Kam zase letíš? No přece do náměště. Gripeny, slovenské stíhačky F-16, americké vrtulníky Viper a Venom nebo Black Hawk. Den otevřených dveří na letišti náměšť nabídne v sobotu 16. května bohatý letecký program i statické ukázky techniky. Letové ukázky začnou krátce před 11. hodinou. Brány letiště se však otevřou už v 9 dopoledne. A první část dne bude patřit především pozemním ukázkám. Hlavní část programu letové ukázky odstartují průletem dvou letounů JAS-39 Gripen 5 minut před 11. hodinou. Poté proletí nad letištěm vrtulníky. Ke strojům z náměstské základny se připojí také dva zahraniční hosté. Následovat bude hromadný seskok parašutistů s vlajkami. Všechny vrtulníky se poté představí ještě v samostatné ukázce. K vidění zde bude také legendární letoun L-29 Delfín, obří modely letadel Mi-171Eš Bambi Bucket s plněním vaku nebo letouny F-116. Pokud se tedy do náměstě chystáte, užijte si bezva víkend. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Tina Turner, 3 minutky před 13. hodinou, tady je Signál Rádio. Za chvíli Joe Cocker, Beautiful South nebo třeba Brian Adams. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hned 2 dopravní komplikace vás přibrzdí v Praze. Jedna je v Sabinově ulici na Žižkově. Tady bourali 2 osobní vozy. Další komplikaci potom čekejte a v centru Prahy stále Wilsonova ulice na sjezdu na Bulhara. Tady se nárazově vytváří kolona z důvodu nehody 2 osobních vozidel. Tak tady přibrzděte a jeďte opatrně.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
2: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 km s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Pěkné páteční odpoledne přeje Lucie Sinková. Krátce před napevno stanoveném hlasování sněmovny o zákonu o rozpočtové odpovědnosti opoziční ODS avizovala, že se opozice obrátí na ústavní soud, pokud vládní koalice prosadí všechny pozměňovací návrhy. Novinářům záměr potvrdil předseda ODS Martin Kupka. Opozice se obává toho, že pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Schillerová to ale opakovaně odmítla. V Beskydech bude od zítřejšího do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav bude výstrahu dále upřesňovat. Po generální opravě se dnes otevřela první část železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem, která byla mimo provoz od začátku loňského srpna. Informuje o tom společnost Deutsche Bahn.
0: Co se děje v regionu?
2: Na blížící se víkendový pochod Praha-Prčice se chystají také České dráhy. Dopravce plánuje posílit vlakové spoje na lince z Prahy do Tábora. Vypraví speciální vlaky a posílí i dálkové i regionální spoje, u kterých zajistí také mimořádná zastavení v Heřmaničkách na Benešovsku. Účastníci pochodu budou moci tuto sobotu opět využít i speciální celodenní jízdenku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve Švýcarsku dnes začíná už 89. mistrovství světa v hokeji a sledovat ho bude i náš sporták Petr Plintovič.
3: Češi vstoupí do šampionátu dnes večer ve Friburgu. Soupeřem Rulíkova výběru bude na úvod Dánsko. Utkání proti loňskému semifinalistovi mistrovství světa začne ve 20 hodin a 20 minut. České hokejisty čekají na úvod turnaje dva zápasy ve dvou dnech. Zítra večer nastoupí proti Slovencům.
0: Signál Radio, počasí.
1: Jaké nás během odpoledne čeká počasí, ví Dagmar Honcová.
4: Na většině území Česka očekáváme déšť nebo přehánky, v Čechách během odpoledních hodin i zabouří. Jenom ty teploty budou i nadále zůstávat nízko. Nejčastěji v intervalu mezi 11 až 15 stupni Celsia. Jinými slovy jsou to teploty, které odpovídají spíše polovině dubna. Takže deštníky, pláštěnky všude sebou a dlouhý rukáv k tomu.
1: Na Signál Radio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Radio.
5: Pár minut po 13. je s vámi Signál Radio. Blíží se víkend, ve kterém se budete moci vrátit zpátky v čase. Jeden dobrý tip, kam vyrazit, padl dnes ráno a za moment si ho připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Brian Adams, teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Jestli ještě nemáte plány na víkend a máte rádi netradiční zážitky, pak si už zítra můžete užít a vrátit se do času cestování našich babiček a dědečků. Nápad vydat se na železnici měl dnes ráno Jirka Svoboda.
2: Na železniční trať z Břeclavy do Lednice vyjede parní vlak v čele s lokomotivou Šlechtičnou. Víc poví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Návštěvníci se mohou těšit nejen na nostalgickou jízdu historickou soupravou, ale také na pestrý doprovodný program v Lednici, včetně akce Oživlé nádraží a tradiční májové slavnosti. Parní vlak tažený lokomotivou Šlechtičnou poveze historické vozy typu Rybák a součástí soupravy bude také historický bufetový vůz s nabídkou občerstvení. V sobotu 16. května pojedou celkem 3 páry vlaků mezi Břeclaví a Lednicí.
2: Historické vlaky budou mezi Břeclaví a Lednicí jezdit po celou sezonu od května do konce září. O víkendech a státních svátcích se mohou cestující svést oblíbeným motorovým vozem Hurvínek z 50. let minulého století. Parní lokomotiva Šlechtičná se pak na trať vrátí ještě jednou, a to v září.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a kromě informací, které oceníte na start týdne, budeme i soutěžit o Gela Drink Extra. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o česti.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1987 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Pet Shop Boys, Lionel Richie nebo třeba Chicago zazní, tak buďte dál ve společnosti Signál Radia.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Moc nevycházeli, hudební kritici měli žně a průlom přinesla až skladba z roku 87. Tahle hitovka vyšla ve 44 zemích a dobyla hitparády. Určitě ji taky znáte. Francesco Napoli a Bala Bala.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Laura Branigan, chvilku před 14. hodinou. Za moment Depeche Mode, taky Donna Lewis, nebo třeba Patrick Swayze. To nejlepší z 80. let je připraveno v našem playlistu. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav. Tady osobní vozidlo na 33. kilometru havarovalo do svodidel. Dejte tu nohu z plynu. Další komplikace vás potom čeká v pražských Petrovicích. Tady v ulici Novopetrovická je nehoda dvou osobních vozidel. Projíždí se jedním jízdním pruhem, očekává se nárazové zdržení. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 14:00 hezký páteční den přeje Lucie Sinková. Sněmovna dnes pokračuje v závěrečném schvalování novely zákonů o veřejných rozpočtech. Už předtím poslanci ve třetím čtení schválili dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Druhá novela uzákoní už nastálo výplatu vyšší dávky na mobilitu lidem s domácí podporou dýchání kvůli energetické náročnosti přístrojů. Zvedne ji o 100 korun na 3 000 korun měsíčně. Ministerstvo vnitra už zahájilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli incidentům při sobotním derby se Spartou, řekla to Hana Malá z odboru komunikace resortu. Vysoké ceny energií způsobily, že energeticky náročné obory v Německu v posledních letech méně vyráběly a více propouštěly, než tomu bylo v ostatních průmyslových podnicích. Zatímco celkově průmyslová produkce klesla od února 2022 do letošního března o 9,5%, v chemickém, sklářském či papírenském průmyslu to bylo o 15%.
0: Co se děje v regionu?
2: Symbolická trofej derby mezi pražskými S, tedy klíč primátora, zůstane v depozitáři magistrátu. Hlavní město tak rozhodlo po dohodě s kluby Slavia a Sparta po nedohraném posledním derby. Trofej, která připomíná sportovní rivalitu obou pražských klubů, bude na magistrátu uložena do dalšího ligového derby. To je na programu letos na podzim. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Klub Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA. Jeho kapacita má být 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky soutěže. Hotový by měl být v roce 2029 a náklady dosáhnou asi miliardy korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Jaké nás během odpoledne čeká počasí, ví Dagmar Honcová.
3: Na většině území Česka očekáváme déšť nebo přeháňky, v Čechách během odpoledních hodin i zabouří. Jenom ty teploty budou i nadále zůstávat nízko. Nejčastěji v intervalu mezi 11 až 15 stupni Celsia. Jinými slovy jsou to teploty, které odpovídají spíše polovině dubna. Takže deštníky, pláštěnky všude sebou a dlouhý rukáv k tomu.
1: Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio. 14 hodin, 2 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posílám Karčo Klap. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Depeche Mode teď s námi na Signál Rádiu. Dnes si připomeneme den, kdy vznikl rekord, který dosud nebyl překonán. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: A putování do ní započneme důkazem, že na některé věci není nikdy pozdě. Neil Diamond dosáhl ve svých 67 letech poprvé v kariéře vrcholu albového pořadí doma v Americe. Stalo se tak 15. května 2008, a to s jeho 29. řadovou deskou Home Before Dark. Překonal tím 2 roky starý rekord pro nejstaršího umělce na nejvyšší pozici zámořského žebříčku, který držel Bob Dylan.

0: chválím tě, země má.
1: Druhá položka je spjata s filmem. 15. májový den přesně před 30 lety totiž proběhla v tuzemských kinech premiéra Oscarového snímku Kolia režiséra Jana Sviráka. I díky působivému soundtracku Ondřeje Soukupa ho na velkých plátnech v České republice vidělo přes 1 300 000 diváků. Dlouho tak vévodil žebříčku návštěvnosti, než jej 7 roků zpátky přesprintovaly Ženy v běhu.

V úvodu ještě další číslo jedna hitparády Spojených států. Tentokrát Billboard Hot 100. Polovina května letopočtu 1993 tam patřila Janet Jackson s nahrávkou That's the way love goes. Zůstala na něm úctyhodných 8 týdnů, což je mimo jiné déle než jakákoliv pecka jejího slavného brášky. That's the

0: Takhle hraje Signál Radio a Real Life. Lodě na Vltavě, festival vína nebo sraz autobusů. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně. Pozvánky přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. Elton John, OMD nebo třeba k víni. Tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem? A programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

i malých lodích. Máte chuť na víno? Tak určitě zajděte na už čtvrtý ročník festivalu Spring, který je oslavou vrcholícího vinobraní a nového ročníku božského nápoje, tedy vína. Vína z více než 30 vinařství hledejte uprostřed parku Charlotte Masarykové na Praze 6. I letos se ke všem fanouškům moderní i historické dopravní techniky vrací autobusový den pražské integrované dopravy na Letenské pláni. V sobotu 16. května se můžete těšit na tradiční statickou výstavu autobusů zapojených do systému pražské integrované dopravy a nebo jízdy nejen historickými autobusy. To všechno v Praze na Letné. Vybrali jste? Tak pokud ano, tak hezký víkend přeje Honza Navrátil. I'm nothing special, in fact.

0: Ještě 3 minuty zbývají do 15. hodiny. Tady je Signál Radio. Za moment Fleetwood Mac, taky Saragossa Band nebo Cool and the Gang. To nejlepší z 80. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, Libušská ulice hlásí nehodu osobního vozidla s motocyklem, na místě jsou taky záchranné složky a zdržíte se zhruba kolem 10 minut, jezdí se tady kyvadlově. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne, 15. hodina je tady. Na signálu pojďme za zprávami. Policie už má ukradenou lebku svaté Zdislavy. Podezřelého z krádeže zadržela včera. Muž, který lebku ukradl, ji zalil do betonu. Relikvii se nyní snaží vymout specialisté. Zadržený podle policie vypověděl, že chtěl lebku pohřbít v řece. 35-letý muž se k činu při výslechu přiznal. Podezřelému z krádeže lebky svaté Zdislavy hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila také z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Maximální ceny paliv se o víkendu změní o jednotky haléřů. Benzín zdraží o 8 haléřů na 44 korun a 30 haléřů za litr. Nafta pak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Jde o ceny pro víkend a také pro pondělí. Česká republika se v nejnovějším seznamu nepřátelských vlád ruských provládních novin umístila na úplně posledním místě. První skončilo Německo, a to podle autorů kvůli uzavření strategického partnerství s Ukrajinou. Praha seznamem padá stabilně od doby, co se do premiérského křesla vrátil Andrej Babiš.
0: Co se děje v regionu?
1: Kauza fiakrů na pražském Staroměstském náměstí má rozřešení. Magistrát koňské povozy vyřadil z tržního řádu už v roce 2023. Jejich provozovatelé ale s koňmi na náměstí stále zůstávali. Celá kauza skončila nakonec u ústavního soudu a ten potvrdil 10-tisícovou pokutu, kterou vyměřil magistrát. Po prosincové obměně složení rady města vedení Prahy pravděpodobně fiakry opět povolí.
0: Sport.
1: Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, kterému skončila v NHL sezóna. V dějišti mistrovství světa to dnes oznámil generální manažer českého týmu Jiří Šlégr. A ruští a běloruští zápasníci mohou na mezinárodních akcích nově soutěžit bez omezení. Světová federace zápasu jim zrušila s okamžitou platností zákaz, který se týkal národních symbolů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, místy i s přeháňkami a s teplotami od 11 do 16 stupňů. V noci na zítřek bude také oblačno, na východě s deštěm a teploty klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude převážně zatažená obloha, během dne se na většině území objeví přeháňky a nejsou ani vyloučené bouřky. Vítr zafouká slabý proměnlivý rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 9 do 13 stupňů Celsia. Tolik další zprávy a Honza Navrátil, teď už a další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
2: 3 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Jestli patříte mezi fotbalové nadšence, možná pro vás něco mám. Řekněme práci snů. Poslouchejte dál a dozvíte se víc. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky George Michael.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Fleetwood Mac teď s námi na Signál Rádiu. Fotbalový tým České republiky jede na mistrovství světa, to už všichni víme. A teď si představte, že byste za sledování zápasů dostali zaplaceno. Přesně takovou nabídku představila vysílací společnost Fox Sport. Hledá totiž fanouška, který během šampionátu shlédne všech 104 zápasů. Ale pozor, nebude to tak jednoduché. Úkolem vybraného uchazeče bude sledovat každý zápas letošního šampionátu ze speciálně postavené skleněné krychle přímo na New York Times Square. Odtud bude vytvářet zajímavý obsah na sociální sítě a sdílet své reakce s fanoušky i kolemjdoucími turisty. Za tuto práci honorář v přepočtu 1 milion korun. Pro fotbalového nadšence práce snů. A jestli máte dobrou angličtinu, stále se můžete přes internet přihlásit.

0: Trocha reggae rytmu a Manetwork na Signál rádiu. Jelikož víkend začíná, tak vám prozradím, co pro vás chystáme na sobotu. Kromě tipů a informací, kde se co děje, se úderem 18. hodiny o slovo taky přihlásí kolega Martin Hovorka a tady je na co se těšit. V Signálech světový hit parád vás vezme do švýcarského žebříčku roku 1985. Udělejte si tedy v sobotu večer čas, čeká nás spousta nádherných vzpomínek. Kim Wilde nebo UB40 vám zkrátí poslední minuty v práci. Za moment.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Smoky, za 3:45 do studia dorazil taky můj kolega Lukáš Bláha, ahoj.
1: Ahoj, pěkné odpoledne všem.
0: Co ty, patříš mezi hokejové fanoušky?
1: No tak, to vidíš.
0: Už odpočítáváme minuty, přišel jsi v příkladném tričku.
1: Přesně tak, s vlaječkou, ano.
0: A mě by zajímalo, když máš možnost sledovat hokej, jakože předpokládám, že to zahájení a tak na Signál rádiu budeš sledovat, budeš informovat posluchače. Ale jde mi o to, když náhodou nevysíláš a máš volno a je hokej, tedy bavíme se o mistrovském utkání.
1: Ano.
0: Kde ho sleduješ? Radši doma v klídku, třeba s nějakými pár přáteli nebo kruhu rodiny, nebo razíš třeba do fanzón nebo restaurací, hospod, barů?
1: Fanzóna to ne, to je na mě asi moc velký, ale musím říct, že samozřejmě ta atmosféra někde v restauraci, v nějakým oblíbeným pubíku, tam to může být, jo, zažil jsem to a má to takovou, že ti to jako víc strhne, no. Doma jako taky dobrý, ale tam je to prostě takový vyhecovanější. A vzhledem k tomu, jak tam pak ten alkohol jak přibývá, tak ano, no.
0: No, takhle, já to,
1: ne,
0: mám,
1: já, nepiju.
0: Já to mám tak, že dokud není finále, tak sleduju,
1: tak to nezajímá.
0: Sleduju zápasy v rodinném kruhu,
1: ano.
0: Nebo v kruhu přátel třeba někde doma u někoho. A pak, když je finále nebo hra třeba o 3. a 4. místo, tak jdeme vždycky do nějaký fanzóny nebo baru, kde už je ta atmosféra, o které mluvíš. Takže
1: pravda,
0: já to mám takhle.
1: To je pravda.
0: Každopádně to, jestli sledujete hokej, se vás ptáme taky na našem Facebooku. Objevují se tam velmi pěkné komentáře, tak se tam podívejte, okomentujte taky, užijte si víkend, mějte
1: se krásně.
0: A budeme
1: muset mít štěstí.
0: Ať máme štěstí a v pondělí se těším. Ahoj. Nebo písem tichou, jak padající.

na dvorek, já taky porcelán. Jsem od rýma s cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nás zachová.

0: Ace of Base. Švédové nám ze signálu dali znamení, že se blíží čtvrtá odpolední. S ní Honza Navrátil, jeho čerstvé zprávy a v příští hodině další parádní osmdesátky, třeba od Erasure, Strangers nebo Genesis.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale míříme na tuzemské silnice. Na Pražském okruhu je bouračka na 21. kilometru ve směru Modletice. Konkrétně jsou v sobě osobní vozidlo s nákladním. V hlavním městě ještě pokračujeme do Frejově, kde došlo ke střetu osobního vozidla s autobusem a osobní auto potkalo nákladní v metropoli také v Jana Želivského. No a co se týče dálnic, tak především s komplikacemi počítejte na D8 na příjezdu ku Praze, kde havarovalo nákladní auto do betonových svodidel a ještě na 18. kilometru v opačném směru, tedy směr Teplice, je porouchané osobní vozidlo. Klidnou cestu.
1: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne, 16. hodina je tady, pojďme na zprávy. Poslanecká sněmovna dnes i přes kritiku opozice schválila novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Vláda podle návrhu bude moci mimo jiné navyšovat výdaje na strategické stavby podle liniového zákona nad schválené výdajové rámce. Novelu ale ještě musí schválit Senát a také podepsat prezident. Opozice už avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na ústavní soud. Výroba osobních aut v Česku za 4 měsíce vzrostla meziročně o 7% na 525 293 vozidel. Podíl elektromobilů a hybridů dosáhl 41%. Irán musí usednout k jednacímu stolu a Hormuzský průliv musí být opět volný. Shodli se na tom podle německého kancléře Friedricha Merce on a také americký prezident Donald Trump.
0: Co se děje v regionu?
1: Podíl nezaměstnaných zůstává v hlavním městě stejný. Ke konci dubna její úřad práce spočítal na 3,8%. V evidenci úřadu bylo k 30. dubnu 38 239 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v Praze je stále nejnižší v rámci celé České republiky. Ve srovnání s průměrnou nezaměstnaností v Česku je ta v Praze o 1,1% nižší.
0: Sport.
1: Fotbalová Sparta zůstane druhým rokem po sobě bez titulu. Spartané skončí v lize jistě druzí za Slávií, která ve středu dvě kola před koncem nadstavby obhájila celkové vítězství. Místopředseda představenstva letenského klubu František Čupr ke končící sezóně řekl.
2: Sezonu rozhodně nemůžeme hodnotit jako úspěšnou. Nemáme titul. Úspěšná sezona by pro nás byla pouze v případě zisku titulu. Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru, to znamená, skončíme jednoznačně bez trofeje. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, by bylo, kdybychom zvládli v další sezóně předkola v rámci Ligy mistrů a dostali se do ligové fáze. To bychom vnímali jako určitou náplast.
1: Dodejme, že druhým místem si Sparta zajistila start ve třetím předkole Ligy mistrů a zároveň nejhůře účast v evropské lize. Letenští v této sezóně předčasně skončili i v domácím poháru, kde ve čtvrtfinále vypadli v Mladé Boleslavi. V osmifinále konferenční ligy zase nestačili na Alkmaar.
0: Signál Radio, počasí.
1: A přidávám také informace o počasí. Venku je oblačno, místy i s přeháňkami a teploty měříme mezi 11 a 16 stupni Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná, na východě i s deštěm a teploty v noci klesnou na 9 až 5 stupňů. Zítřejší, konečně už sobotní den nám nabídne, ale bohužel zataženo. Během dne se na většině území navíc objeví přeháňky a nejsou zítra ani vyloučené bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme od 9 do 13, na horách pak kolem 6 stupňů. Tolik zprávy v 16 hodin. Vracíme se k muzice. Posloucháte Signál.
0: Signál Radio. Signál Radio.
3: Z jeho studia vám bezvadné páteční odpoledne už přeje Lukáš Bláha. Spolu se za pár chvil podíváme na aktuality z hokejového mistrovství světa, které vypukne doslova, co by pukem dohodil. Zatím ovšem hrajeme Genesis. Hezký poslech.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: To byly Shakespeare sestry na Signál Rádio a pojďme na led.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
0: Je to tady, už za pár okamžiků padnou boli v úvodních utkáních 89. světového šampionátu hokejistů, kterého se po dlouhých 17 letech dočkají ve Švýcarsku, protože původní pořadatelství v roce 2020 zaletil covid. Hned první den to opravdu stojí za to. Samé zajímavé zápasy, 16:20 startují Finové z Němci a možná skoro předčasné finále Kanada-Švédsko. Večer pak domácí vyzvou obhájci ze Spojených států a ve stejný čas, tedy 10 minut před 8:30, nastoupí do úvodního mače i naši proti Dánsku. Vyhlížíme, jestli nás na mistrovství světa posílí gólman ze Zlatého Pragána, tedy Lukáš Dostál, protože ten v noci vypadl z NHL. Uvidíme, jak to všechno dopadne, sledujeme to pro vás. No a co je jasné, že kapitánem národního týmu bude na šampionátu podle očekávání Roman Červenka. Za asistenty bude mít Lukáše Sedláka a Filipa Hronka. Červenka se startem proti Dánsku zároveň osamostatní na prvním místě v počtu účastí na mistrovství světa v českém týmu, kdy o jeden turnaj překoná Davida Výborného z 12 startů. Tak mu přejeme výborný začátek, stejně taky dalším našim chlapcům. Ať to dobře dopadne a vy mějte příjemné páteční odpoledne.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Vzpomínka na rakovou babičku Tinu Turner na Féteru Signálu dostala 5 minut před 5:30 a pokud vám zatím chybí plány na víkend, který se blíží mílovými kroky, pak navštivte náš web signalradio.cz, kde pod záložkou aktuality najdete spoustu zajímavých míst, kam vyrazit, třeba například do Vraňan, protože tam zahájili tradiční sběr jahod. No a za chvíli opět 80kové pecky od Dalibora Jandy a nebo Falka. Dobré odpoledne.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds.

Máte ten správný odpolední signál a necelé 3 minuty tak dlouho potřebovala Kanada na úvodní gól letošního hokejového mistrovství světa. Její tým předvádí hned první den turnaje svůj nablízkaný výběr, který čítá například Sidneyho Crosbyho, Marka Scheifleho nebo teprve 19-letého McLina Celebrineho. V čase 2:21 se ovšem prosadil zkušený útočník John Tavares a javarové listy v hvězdné bitvě na Švédském zatím vedou 1-0. Další novinky nejen z hokeje pro vás připravujeme na celou, čili za 20 minut, nenechte si je ujít. Pohodové páteční odpoledne.

0: Dali jsme si trochu sluné Francie z éteru signálu s přáním senzačního pátečního odpoledne. Za 3,5 minuty odbije 17. hodina, čili čekají vás nejnovější zprávy v podání Honzy Navrátila a po nich Inexis, Ross Lawrence či nekonečný Vimal. Zkrátka to nejlepší, co přinesly osmdesátky.
1: Signál rádio, doprava.
0: V prvé řadě ale míříme do pátečního tuzemského odpoledního provozu. D11, 31. kilometr ve směru Hradec Králové, tam došlo k nehodě dvou osobních vozidel a kvůli ní neprůjezdný levý pruh. Na D1 je teď havárie na 20. kilometru ve směru Brno a D10, tam byste se mohli zdržet na 30. kilometru ve směru hlavní město kvůli porouchanému vozidlu. No a ještě jdeme přímo do Prahy, na jižní spojce. Tam teď očekávejte zdržení u sjezdu na Krč, protože zde došlo ke střetu hned dvou osobních vozidel a motocyklu. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, opět po hodině plné osmdesátek, pojďme do reality, začínají zprávy. Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zalil muž, kterého policie zadržela ve čtvrtek kvůli její krádeži do betonu. Restaurátoři se z něj pokusí lebku vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Wright odhaduje, že výsledek jejich snažení budou znát nejdříve za několik dní. Policie podle něho musela po zadržení podezřelého zjistit, zda v betonovém předmětu mohla být skutečně hledaná relikvie.
2: A samozřejmě jsme museli ještě prověřovat, jestli opravdu v tom předmětu něco podobného je. To se nám podařilo díky technickým prostředkům ještě večer minimálně ověřit, že máme jistotu, že tam 100% nějaká relikvie podle nás a podle odborníků je. Se budou samozřejmě snažit zjistit složení betonu, chemické látky a podobně, protože podle toho musí volit postup očišťování, takže i pro ně je to velice složité.
1: Připomeňme, že zloděj ukradl lebku svaté Zdislavy tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhán vazebně. Soud o tom rozhodne nejspíš o víkendu. Pražští policisté už znají totožnost téměř stovky lidí, kteří při sobotním derby mezi Slaví a Spartou vběhli na hřiště. Policie už také stotožnila všechny muže, kteří napadli spartianského brankáře Jakuba Surovčíka. Zatím nikoho neobvinila. Napadení golmana policie prověřuje pro podezření z výtržnictví a zabývá se také samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu. Počet nelegálních překročení hranic Evropské unie za první čtyři měsíce letošního roku meziročně klesl o 40%, uvádí to agentura Frontex. Podle ní bylo do dubna dohromady zaznamenáno asi 28 500 přechodů.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský magistrát rozdal v tomto volebním období městským částem na stavbu dostupného bydlení zhruba 500 000 korun, pokračuje náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia.
3: Jsme skoloudovali vlastně 600 nových bytů. Tuto chvíli máme ve výstavbě kolem stovky bytů a v té přípravě opravdu jsou tisíce bytů.
1: Dodejme, že v nejbližší době by měl být dokončen bytový dům v Moskevské ulici ve Vršovicích a nebo bytový dům Opatov.
0: Sport.
1: A ve sportovní části zpravodajství míříme za tenisem. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ze Spojených států vypadly na tenisovém turnaji Masters v Římě v semifinále. Se španělsko-americkou dvojicí Kristýna Buxaová, Nicole Melicharová, Martinézová prohráli 4-6 a 4-6. Jejich série 17 vítězství tak skončila.
0: Signál Rádio, počasí.
1: 15. květnové odpoledne je s polojasnou oblohou, teploty měříme od 11 do 17 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude ale oblačno, na východě počítejme s deštěm a teploty v noci klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia. Zítra v sobotu bude převážně zatažená obloha, během dne se na většině území objeví přehánky a vyloučené nejsou ani bouřky. Vítr zítra zafouká slabý proměnlivý a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 9 a 13 stupni Celsia. Tolik další páteční zprávy. Pokračuje Lukáš a nabízí další muziku.
0: Signál Rádio.
4: Honzo, díky. 15. květen je mimochodem též Mezinárodním dnem rodiny a s celou vaší můžete už zítra klidně vyrazit na pochod Praha-Prečice. Co v jeho souvislosti chystají České dráhy, to se dozvíte velmi brzy. Já jsem Lukáš Bláha a posílám Limála, ať máte skvělý odpolední poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Jinak se za námi ladíte páteční odpolední signál a zítřek bude svátkem pro všechny turisty, kde se totiž pochod Praha, Prčice a České dráhy proto posílí dopravu do míst jeho startu. Vypraví speciální vlaky, posílí dálkové regionální spoje. Více prozradí Vanda Rajnochová z tiskového oddělení dopravce.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: Pochod Praha-Prčice slaví 60. jubileum, protože se koná už od roku 1966. Letos pořadatelé opět počítají s trasami pro pěší od 23 do 70 kilometrů, přičemž ta nejdelší začíná přímo v Praze. Část tras je vyhrazena pro děti, cyklisty či vozíčkáře. Teď už Annie Lennox z našeho playlistu Klidné odpoledne.

0: Krátce před půl šestou jste se signálem a jestli máte ve svém okolí ratolesti, vydejte se s nimi během víkendu do plzeňské zoo, jelikož tam se už rozkoukávají mláďata tučňáků. Kdy bude mít mladé náš nejznámější tučňák RDA, kde to zůstává otázkou, jestli jisté je, že za chvíli vám pustím další 80kové pecky od Roxeťáku Eltona Johna a těšte se i na speciální hit z Magneťáku. Pěkné odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Dáváte si páteční pozdní odpolední signál a v něm ještě zvládneme zapnout naše kouzelné vzpomínkové zařízení.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Následující song bude o tom, co nás pevně věřím letos nepotká, tedy kruté léto. Na svědomí ho má jedno z nejúspěšnějších čistě ženských uskupení, trojice Sarah Dallin, Sio Banfahey a Karen Woodward, pocházející z Británie, a první velký hit, se kterým uspěli za mořem. Rok 1983, Bananarama a Cruel Summer.
1: Magneťák.

0: tou malou to dívčinou, no, teď už ženou, tehdy dívčinou, Kylie Minogue dopluli téměř k 18. Ve studiu už tak mám před sebou Honzo Navrátila, připravil souhrn nejnovějších zpráv a já vám v příští hodině pošlu další 80-kové skvosty od Johna Lennona, Mikea Oldfielda z Maggie Rayleigh, kteří navezmou do Francie, a nebo Nicka Kershawa.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A taky se podíváme, jak to jezdí na D4. 67. kilometr havarovalo osobní vozidlo do svodidel. V Praze Věčné ulici došlo ke střetu osobního auta s autobusem. V hlavním městě se bouralo a potkali se tam dvě osobní vozidla. V Helichově ulici a obezřetní buďte na D1. 27. kilometr ve směru Brno, kde je předmět na vozovce. A ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezký páteční podvečer, 18. hodina je tady a s ní zprávy. A začínáme cenami paliv. Maximální ceny se o víkendu změní o jednotky haléřů. Benzín zdraží o 8 haléřů na 44 korun a 30 haléřů za litr. Nafta pak zlevní o 4 haléře na maximálních 41 korun a 99 haléřů za litr. Jde o ceny pro víkend a také na pondělí. Česká pošta uzavřela 9 pošt partner. Důvodem je zjištěný finanční schodek v řádu stovek tisíc korun na straně jejich provozovatele. Jde o pošty ve Starosedlském Hrádku, Chrašticích, Pečicích, Běrunicích, Lužci nad Cidlinou, Běstvině, Krásné hoře u Havlíčkova Brodu, Uhelné Příbramy a také v Nové Vsi u Chotěboře. Ceny ropy se zvyšují, slábnou totiž naděje na brzké znovu otevření Hormuzského průlivu. Brent si dnes připisuje zhruba 3%, nachází se blízko hranice 109 dolarů. Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a na podzemní bunkry v Kyjevě, co by centra rozhodování. Tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva se k těmto informacím nevyjádřila.
2: Co se děje v regionu?
3: V pražských Holešovicích zítra nepojedou tramvaje, a to kvůli protipovodňovému cvičení, které přeruší provoz téměř na celý den v úseku nádraží Holešovice Dělnická Vltavská. Při cvičení, které pořádá magistrát, budou dobrovolní hasiči a další organizace trénovat stavbu protipovodňových zábran. A jak už z našeho zpravodajství víte, tak se cvičně také zvedne Štvanická lávka.
2: Sport.
3: A ve sportu se musíme věnovat hokeji. Ve Švýcarsku totiž už dnes začíná 89. mistrovství světa. A Češi vstoupí do šampionátu hned dnes večer. Soupeřem Rulíkova výběru bude na úvod Dánsko a zítra pak nastoupí proti Slovincům. Kapitánem české reprezentace na hokejovém mistrovství bude podle očekávání Roman Červenka. Jeho asistenty pak byli určeni obránce Filip Hronek a útočník Lukáš Sedlák.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Páteční zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami od 11 do 16 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná, na východě počítejme s deštěm a teploty v noci klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia. Sobotní den bude se zataženou oblohou, během dne se na většině území objeví přehánky a nejsou vyloučené ani bouřky. Vítr bude zítra foukat jen slabý, proměnlivý do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 9 do 13, na horách pak kolem 6 stupňů Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v pátek s datem 15. května. Hezký start víkendu přeje Honza Navrátil.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Děkujeme Honzo, necelé 2 minuty po 18. už jedeme pátečním podvečerem. Dneska taky slaví kulaté 60. legendární fotbalista Jirka Němec, který měl takovou lehce pejorativní přezdívku Němej, protože toho moc nenamluvil, ale na hřišti byl vidět kdost. Kdo bude slyšet, tak to už zanedlouho náš Jiří Svoboda a jeho okénko do historie pro 15. květen. Počkejte si na něj, moje jméno je Lukáš Bláha a vinčuju pohodový podvečer.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Páteční podvečerní signál se line k vašim uším a když je dobře nastražíte, dozvíte se právě teď od kolegy Jirky Svobody to nejzásadnější z historie dnešního data.
1: Máte naladěné signál rádio, je 15. května, den, kdy bylo v roce 1905 v poušti ve státě Nevada založeno Las Vegas. Z města hazardu vás ale teď přenesu za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2005 jsme mohli s radostí zvolat, že jsme mistři. Z vídeňského hokejového šampionátu jsme si přivezli zlato. V roce 1891 byla v Praze ve Stromovce zahájena všeobecná zemská výstava. Mezi největší zajímavosti patřila velká cukrová homule. Byla vysoká 21 metrů a padlo na ní 220 tisíc kilo cukru, toho času denní spotřeba v Čechách. V roce 1809 byl oznámen objev metody konzervace potravin na základě jejich uskladnění v hermeticky uzavřené nádobě a tepelné sterilizace. V roce 1718 byl vynalezen první kulomet. Sestrojil ho jeden britský rybář, který přemýšlel, jak vynález použít při své práci na moři. A v tento den v roce 1501 bylo založeno první hudební vydavatelství. Tehdy se v něm ale nevydávaly hudební nosiče, ale knihy o hudbě.

0: To byly na signálu krátce před 6:30 OMD Dream of Me a vy už nemusíte pouze jenom snít o zdravých kloubech. Stačí si v našem ranním vysílání během příštího týdne vychytat soutěž se společností Orlink. Ta vyrábí kloubní výživu doplněk stravy Geladrink a vy tentokrát budete moci vyhrát hned 3měsíční kůru Geladrinku, který je navíc extra. V tu správnou chvíli bude potřeba se dovolat jako první do studia na číslo 910 260 910, ale já už vám teď držím palce a brzy pošlu další 80ky od Masquerade nebo Krále Popu a k tomu navrch víkendové tipy. Příjemný podvečer.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si páteční podvečerní signál z ní Masquerade, Guardian Angel a takovým strážným andělem vašich víkendových kroků je kolega Honza Navrátil. V tuto chvíli vám poví pár tipů na sobotu i neděli.
1: Hezký den, pokud ještě nemáte program na startující víkend, tak já mám pro vás pár pozvánek a začneme třeba na vodě. Hladinu Vltavy totiž o víkendu rozčeří stovky pádel v rámci už 29. ročníku Prague Dragon Boat Festivalu, který je nejstarším závodem sportovních, amatérských i firmních posádek na standardních i malých lodích. Máte chuť na víno? Tak určitě zajděte na už 4. ročník festivalu Spring, který je oslavou vrcholícího vinobraní a nového ročníku božského nápoje, tedy vína. Vína z více než 30 vinařství hledejte uprostřed parku Charlotte Masarykové na Praze 6. I letos se ke všem fanouškům moderní i historické dopravní techniky vrací autobusový den pražské integrované dopravy na Letenské pláni. V sobotu 16. května se můžete těšit na tradiční statickou výstavu autobusů zapojených do systému pražské integrované dopravy a nebo jízdy nejen historickými autobusy. To všechno v Praze na Letné. Vybrali jste? Tak pokud ano, tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Přesně v 19 hodin je s vámi za mikrofonem dál Lukáš Bláha. Začínáme tuhle 60-minutovku čerstvými výsledky z 89. hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku, které zahájily první dva zápasy. Finsko na úvod turnaje dostálo roli favorita, přestože s Německem mělo dost práce a zvítězilo 3-1. A hodně napínavý duel mezi Kanadou a Švédskem, nabitý hvězdnými hráči, nakonec ovládli javorové listy 5-3. Když jsme u hvězd, zanedlouho zjistíme, co tento týden sdíleli na sociálních sítích ty osmdesátkové. Nenechte si je ujít, podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dali jsme si týpa u přijímačích, vám zní podvečerní signál a nejen mladí, ale i staří dobří osmdesátkoví umělci jsou dosti aktivní na sociálních sítích. Přesvědčí vás o tom teď kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti.
2: Tento týden je ve znamení Eurovision Song Contest a nebude chybět ani osmdesátkové zastoupení. Zpěvačka Senhit, která zastupuje San Marino, bude soutěžit s písní Superstar, kterou napsal britský hudebník Boy George, frontman kapely Culture Club. Existuje také verze, kde Boy George i sám zpívá a právě tenhle duet je součástí letošní Eurovize. Kapela Europe zve na sítích na své turné The Final Countdown, které oslavuje 40 let od vydání stejnojmenného singlu. V Evropě odehrají celkem 19 koncertů, z toho 7 se vyprodalo rychlostí blesku. Praha v nabídce chybí, čeští fanoušci tak můžou vyrazit leda do Berlína nebo Varšavy. Paula Abdul pak sdílela na Instagramu úryvek rozhovoru pro pěveckou show American Idol, obdobu naší superstar. Před koncem její 24. série Paula dala rady finalistům, které pramení z její spolupráce s Michaelem a Janet Jackson. Základem je prý důkladné zkoušení a tvrdá práce na nedostatcích. U nás bychom řekli, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A Kylie Minogue konečně zveřejnila datum, kdy spatří světlo světa dokumentární snímek Kylie. 20. května bude k dispozici na Netflixu. Jeho vznik byl prý jako jízda na horské dráze a stejné mají být i emoce diváků. Kylie slibuje, že se budeme smát i plakat. Posloucháte Signál Radio, tak nás nezapomeňte taky sledovat na Instagramu a Facebooku. Ze sítí zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.

0: Minutu před půl osmou jsme si na signálu trsli s Kaomou Lambádu a ke dnešku patří taky jedno výročí. 15. května roku 1951 byla v Praze u Apolináře otevřena první protialkoholní záchytná stanice v Československu. Tak pevně věřím, že tohle místo nebudete potřebovat dnes ani do budoucna. Naopak by se vám mohla hodit píseň na přání alias signály pro radost. Můžete jí poslat třeba našim hokejistům pro lepší start do světového šampionátu. Jakmile se v příštích okamžicích ozve výzva, vytáčejte číslo 910 260 910. Dobrý páteční, stále ještě podvečer.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Ladíte signál a pojďme na slíbené někoho potěšení.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Na lince 910, 260, 910 totiž už zdravím Hanku. Ahoj Hanko, nebo dobrý

0: Skrz vás, děkuju vám za vaše rádio.
1: Děkujeme.
0: Ten nejlepší. A jestli můžu, tak bych poprosila, tady jsme kvadra lidí, kteří jsou tady kvůli Sofince, která udělala tu školu, máme co slavit. Takže jestli můžu, prosím pěkně, od skupiny Franku Goes to Hollywood písničku, na který jsme se domluvili.
1: Jasně, dáme.
0: A na krásný večer vám všem, posluchačům i vám do rádia. Děkuju moc a hezký večer i vám.
1: Hanko, moc díky, měj se krásně. Pořádně zafanděte tam všichni kolem. No a dáme si Franka či alias Frankie Goes to Hollywood. A jejich takový možná trošku pozapomenutý hit jmenuje se Two Tribes. Jdeme na něj. Hanko, díky ještě jednou.
0: Díky mnohokrát.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Je 20 hodin, to znamená, že pro náš hokejový nároďák za 20 minut odstartuje mistrovství světa. V bráně týmu trenéra Radima Rulíka bude Sparťan Josef Kořenář. To Dánsko, které bude naším prvním soupeřem, si musí na turnaj pozradit bez Frederika Dychova. Očekávanou golmanskou jedničku Severanů totiž vyřadili ze hry potíže s Rudníkem. Budeme pro vás určitě začátek sledovat, ale taky za chvíli se pověnujeme signálům hudební minulosti pro 15. květen. Tak si na ně počkej. Já jsem Lukáš Bláha, přeju vám pokud možno klidný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezký páteční večer, to pan Chopin vyhrával ze Signálu díky italskému zpěvákovi jménem Gazebo a po něm si v tuto chvíli dáme avizovaný návrat za historii muziky pro dnešní datum.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: A putování do ní započneme důkazem, že na některé věci není nikdy pozdě. Neil Diamond dosáhl ve svých 67 letech poprvé v kariéře vrcholu albového pořadí Doma v Americe. Stalo se tak 15. května 2008, a to s jeho 29. řadovou deskou Home Before Dark. Překonal tím 2 roky starý rekord pro nejstaršího umělce na nejvyšší pozici zámořského žebříčku, který držel Bob Dylan.

0: chválím tě, země má.
1: Druhá položka je spjata s filmem. 15. májový den přesně před 30 lety totiž proběhla v tuzemských kinech premiéra Oscarového snímku Kolia režiséra Jana Sviráka. I díky působivému soundtracku Ondřeje Soukupa ho na velkých plátnech v České republice vidělo přes 1 300 000 diváků. Dlouho tak vévodil žebříčku návštěvnosti, než jej 7 roků zpátky přesprintovaly Ženy v běhu.

V úvodu ještě další číslo jedna hitparády Spojených států. Tentokrát Billboard Hot 100. Polovina května letopočtu 1993 tam patřila Janet Jackson s nahrávkou That's the way love goes. Zůstala na něm úctyhodných 8 týdnů, což je mimo jiné déle než jakákoliv pecka jejího slavného brášky. That's the

0: I v pátek večer, těsně před půl devátou, je s mámi váš kamarád do deště, tedy Signál Rádio. Nemluvím o něm náhodou, protože počasí v Česku bude i nadále deštivé a poměrně chladné. Celý víkend má být zatažený a upršený. Nejvíce srážek pak očekávají meteorologové ve východní polovině republiky, kde může místy spadnout až kolem 35 mm. Oteplení bychom se mohli dočkat v příštím týdnu. Tak snad, zatím tedy žádná hitparáda na to, že je polovina května, ale hitparádu vám přeci jen slíbit můžu už zítra tady u nás.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dáváte si páteční večerní signál, za 4 minuty bude 8:45, čili obvyklý čas loučení, ale pojďme ještě na chvilku do Švýcarska.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.
0: Naši hokejisté totiž vedou ve 14. minutě první třetiny úvodního klání proti Dánsku už 2-0 po brankách Kubalíka a Voženílka. Dobrá práce, hoši, snad v tom budeme úspěšně pokračovat. Mimochodem už zítra nás čeká ve 20:20, tedy ve stejný čas, další zápas, a to proti Slovinsku. Já se na vás budu těšit mnohem dříve, a to úderem 8 ráno, kde jinde, než tady na Signálu. Mějte se do té doby dobře, dobrou noc, ahoj.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.

nejlepší probuzení do nového dne? To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.